Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě. Byla to prostá píseň. Prostá, milá píseň pro každého člověka.

začali přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vstekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.

zničila, zavrela možností brány. Možno by mi ešte aspoň jedna sloha stačila,

Slyšte, kdo můžete. Ptejte se stromů, kytek a polí. Řek se ptejte. Ptejte se kamenů, potoků, lesů. Hor se ptejte. Ve všem je život. Slunce se ptejte.

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá, nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhá.

A na závěr se se mnou můžete modlit tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že jsi na Golgotském kříži zemřel za mé hříchy, vylil si svou krev za moje ospravedlnění, ve tvých ranách jsme byli uzdraveni. Děkuji ti, že tě teď mohu pozvat do svého srdce a učinit tě pánem svého života.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.